Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: nosila si má fej.
1: Posloucháte megahity milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace po celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádio Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Posloucháte megahity 90. let. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 čtyři díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games – Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins v režii Francise Lawrence, který má na svědomí film Dlouhý pochod. Úsvit sklizně se odehrává 40 let po prvním sequelu Balada o ptácích a hadech a do akce nastupuje fenomenální Ralph Fiennes. Co by prezident Snow upoutávce varuje staronového mladého hrdinu Haymitche Abernyho, tedy tutéž postavu již v minulé dekádě stvárňoval Woody Harrelson. Všichni se tak noříme do extravagantní expozice jubilejních 50. hladových her, jimiž začíná nová, na oko barevná a vzrušující éra totality. Konfety explodují nad gladiátorskou arénou a na smrt se šikuje dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. How do you describe a feeling? I've only ever

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Před námi Info Express na rádiu Kroměříž. V Rožnově pod Radhoštěm vznikne dopravní hřiště pro děti. Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy a ve Zlíně zůstaneme. Zlínský kraj totiž podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj podpoří výstavbu nového dětského dopravního hřiště v Rožnově pod Radhoštěm dotací 4,5 milionu korun. Hřiště má vzniknout ještě letos v areálu u městského koupaliště a zaměří se na prevenci a dopravní výchovu dětí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy v Sklářské ve Valašském Meziříčí. Nová třípodlažní přístavba přinesla učebny, kabinety i ateliéry a vyřešila nedostatek prostoru pro výuku. Investice ve výši 30 milionů korun zlepší podmínky pro odborné, jazykové i umělecké vzdělávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži dotací zhruba 4,5 milionu korun. Peníze směřují na rekonstrukci a modernizaci pavilonu v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením. Vznikne tady bezbariérové zázemí pro 15 lidí s vysokou mírou závislostí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž znovu nabídne podporu pro akce určené veřejnosti, tentokrát v celkové výši 50 tisíc korun. Pořadatelé mohou získat až 10 tisíc korun na bezplatné kulturní, sportovní nebo komunitní akce konané ve městě nebo jeho místních částech. Peníze mohou pokrýt i celé náklady na přípravu akce. Žádost je možné podat do 30. září 2026.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: S létem a hezkým počasím přichází i opravy. Kroměříž připravuje rekonstrukci radniční věže na historické budově radnice na Velkém náměstí. Oprava zlepší technický stav věže, obnoví fasádu, kamene a kovové prvky, vnitřní prostory i systém pohonu a odbíjení věžních hodin. Práce také zvýší bezpečnost kolem radnice, protože odstraní riziko pádu omítky nebo kamenných částí. Rekonstrukce začne v červnu. Rekonstrukce začne v létě a skončit má až v červnu 2027.
2: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
3: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
2: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroën.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž a také další informace a novinky. Na Štěrkovišti v Otrokovicích začala demolice bývalého občerstvení, které bylo dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Místo čeká proměna a v budoucnu tam má vzniknout nové moderní zázemí s posezením u vody. Už letos ale návštěvníci o občerstvení nepřijdou. Prostor dočasně obsadí mobilní stánky a food trucky. Nový objekt chce město vybudovat v roce 2028, takže léto na Štěrkáči v Otrokovicích je zachráněno. No, furt budeme mít co jíst a budeme se mít kde koupat. Tak jo, pohodový den vám přejeme.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
0: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na Rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Raní

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupů budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace po celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Tak mi to teda nandej. Nandej.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Klasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin je provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace.
3: Umíme, co jiní neumí.
4: Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
5: Ty jsi pěkný dezolát.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
5: Předkové nelhali. Už je to tak. To když nám říkali, každýmu jednou vlak dojede do cíle.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost. Tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky. Chovat si drahou flašku vodky a v baretu v kabaretu.

den si řekl, že by mohl vyměnit Brie za Tvara a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Viržinka za Rudý má.

je tvrdý, nezralý mango. Když rozpadne se, je plný voz. Žít je však lehký, jako když tango. Písní tě nese a ty jsi boss. Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co se jednou až po uši.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.
1: Čau, tady Stráže z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
0: Není

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Před námi Info Express na Rádiu Kroměříž. V Rožnově pod Radhoštěm vznikne dopravní hřiště pro děti. Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy a ve Zlíně zůstaneme. Zlínský kraj totiž podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Zlínský kraj podpoří výstavbu nového dětského dopravního hřiště v Rožnově pod Radhoštěm dotací 4,5 milionu korun. Hřiště má vzniknout ještě letos v areálu u městského koupaliště a zaměří se na prevenci a dopravní výchovu dětí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj dokončil rozšíření střední umělecko-průmyslové školy v Sklářské ve Valašském Meziříčí. Nová třípodlažní přístavba přinesla učebny, kabinety i ateliéry a vyřešila nedostatek prostorů pro výuku. Investice ve výši 30 milionů korun zlepší podmínky pro odborné, jazykové i umělecké vzdělávání.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podpoří vznik nové odlehčovací pobytové služby v Kroměříži dotací zhruba 4,5 milionu korun. Peníze směřují na rekonstrukci a modernizaci pavilonu v areálu domova pro osoby se zdravotním postižením. Vznikne tady bezbariérové zázemí pro 15 lidí s vysokou mírou závislostí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž znovu nabídne podporu pro akce určené veřejnosti, tentokrát v celkové výši 50 tisíc korun. Pořadatelé mohou získat až 10 tisíc korun na bezplatné kulturní, sportovní nebo komunitní akce konané ve městě nebo jeho místních částech. Peníze mohou pokrýt i celé náklady na přípravu akce. Žádost je možné podat do 30. září 2026.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádio Kroměříž. Podíváme se do Vážan. Město Kroměříž chce totiž zprostředkovat jednání mezi znesvářenými skupinami v místní části Vážany a hledat smírné řešení sporu. Současně plánuje setkání s obyvateli, kde vysvětlí další kroky a fungování samosprávy v lokalitě. O dalším postupu se bude znovu jednat v červnu. Cílem je uklidnit situaci a obnovit komunikaci mezi obyvateli. Tak snad se jim to podaří.
2: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
3: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
4: Rádio Kroměříž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž

0: dust, all that I adore.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 000 na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
2: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
1: Zlínsko.
2: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
1: Zlínsko.
2: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Believe you see.

0: realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přichází léto a s tím i spoustu akcí a Kroměříž bude v sobotu 13. června, takže vemte si kalendáře 13. června hostit zemědělskou výstavu v areálu v Kotojedech. Program začne v 9 hodin a nabídne přehlídky hospodářských i drobných zvířat, ukázky zemědělské techniky, vystoupení s koňmi, práci s drony i program pro děti. Do akce se zapojí také školy z regionu a návštěvníci se seznámí se zemědělstvím, chovatelstvím i moderní technikou. Vstup bude na výstavu zdarma.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá Rádio Kroměříž. Na seznamu světového dědictví UNESCO má Česká republika zapsáno 17 míst. Dalších 9 zápisů patří lidovým tradicím nehmotného kulturního dědictví. Česká republika usiluje o další rozšíření památek UNESCO. Ruční papírna ve Velkých Losinách byla založena na konci 16. století. Papírna ve Velkých Losinách spojuje jak výrobní činnost, tak i muzejní. Třeboňská rybniční soustava je síť staletých rybníků kolem Třeboně. Najdeme tady řadu památek po renesančních mistrech rybníkářích. Památky Velké Moravy, jako například slovanské hradiště v Mikulčicích, spolu se Slovenskem, které navrhuje kostel svaté Margity v Kopčanech, usiluje Česká republika o další zápis. Průmyslové památky v Ostravě také usilují o zápis. Jedná se o areál Dolních Vítkovic.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 4 díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games – Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins v režii Francise Lawrence, který má na svědomí film Dlouhý pochod. Úsvit sklizně se odehrává 40 let po prvním sequelu Balada o ptácích a hadech a do akce nastupuje fenomenální Ralph Fiennes. Co by prezident Snow upoutávce varuje staronového mladého hrdinu Haymitche Abernethyho, tedy tutéž postavu již v minulé dekádě stvárňoval Woody Harrelson. Všichni se tak noříme do extravagantní expozice jubilejních 50. hladových her, jimiž začíná nová, na oko barevná a vzrušující éra totality. Konfety explodují nad gladiátorskou arénou a na smrt se šikuje dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také další informace a novinky. Na Štěrkovišti v Otrokovicích začala demolice bývalého občerstvení, které bylo dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Místo čeká proměna a v budoucnu tam má vzniknout nové moderní zázemí s posezením u vody. Už letos ale návštěvníci o občerstvení nepřijdou. Prostor dočasně obsadí mobilní stánky a food trucky. Nový objekt chce město vybudovat v roce 2028, takže léto na Štěrkáči v Otrokovicích je zachráněno. No, furt budeme mít co jíst a budeme se mít kde koupat. Tak jo, pohodový den vám přejeme.
3: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
4: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
3: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
7: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž.
1: S létem a hezkým počasím přichází i opravy. Kroměříž připravuje rekonstrukci radniční věže na historické budově radnice na Velkém náměstí. Oprava zlepší technický stav věže, obnoví fasádu, kamene a kovové prvky, vnitřní prostory i systém pohonu a odbíjení věžních hodin. Práce také zvýší bezpečnost kolem radnice, protože odstraní riziko pádu omítky nebo kamenných částí. Rekonstrukce začne včer. Rekonstrukce začne v létě a skončit má až v červnu 2027.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
4: I na Hradišsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 000 na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na Rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: I can see you standing by night.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost. Tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňova a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace po celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Kvasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech v 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.

kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz

Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na Info Express. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 000 na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Na seznamu světového dědictví UNESCO má Česká republika zapsáno 17 míst. Dalších 9 zápisů patří lidovým tradicím nehmotného kulturního dědictví. Česká republika usiluje o další rozšíření památek UNESCO. Ruční papírna ve Velkých Losinách byla založena na konci 16. století. Papírna ve Velkých Losinách spojuje jak výrobní činnost, tak i muzejní. Třeboňská rybniční soustava je síť staletých rybníků kolem Třeboně. Najdeme tady řadu památek po renesančních mistrech rybníkářích. Památky Velké Moravy, jako například slovanské hradiště v Mikulčicích, spolu se Slovenskem, které navrhuje kostel svaté Margity v Kopčanech, usiluje Česká republika o další zápis. Průmyslové památky v Ostravě také usilují o zápis. Jedná se o areál Dolních Vítkovic.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž. Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
4: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Přichází léto a s tím i spoustu akcí a Kroměříž bude v sobotu 13. června, takže vemte si kalendáře 13. června hostit zemědělskou výstavu v areálu v Kotojedech. Program začne v 9 hodin a nabídne přehlídky hospodářských i drobných zvířat, ukázky zemědělské techniky, vystoupení s koňmi, práci s drony i program pro děti. Do akce se zapojí také školy z regionu a návštěvníci se seznámí se zemědělstvím, chovatelstvím i moderní technikou. Vstup bude na výstavu. Stavu zdarma.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
1: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
0: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne, realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery. A také skončila první etapa modernizace technického areálu. A podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska. Přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: S létem a hezkým počasím přichází i opravy. Kroměříž připravuje rekonstrukci radniční věže na historické budově radnice na Velkém náměstí. Oprava zlepší technický stav věže, obnoví fasádu, kamene a kovové prvky, vnitřní prostory i systém pohonu a odbíjení věžních hodin. Práce také zvýší bezpečnost kolem radnice, protože odstraní riziko pádu omítky nebo kamenných částí. Rekonstrukce začne v červnu. Rekonstrukce začne v létě a skončit má až v červnu 2027.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo

pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž a také další informace a novinky. Na Štěrkovišti v Otrokovicích začala demolice bývalého občerstvení, které bylo dlouhodobě v nevyhovujícím stavu. Místo čeká proměna a v budoucnu tam má vzniknout nové moderní zázemí s posezením u vody. Už letos ale návštěvníci o občerstvení nepřijdou. Prostor dočasně obsadí mobilní stánky a food trucky. Nový objekt chce město vybudovat v roce 2028, takže léto na Štěrkáči v Otrokovicích je zachráněno. No, furt budeme mít co jíst a budeme se mít kde koupat. Tak jo, pohodový den vám přejeme.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách. Bye.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost, tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz

0: jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Vzpomínám, když tehda před léty začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 4 díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games – Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins v režii Francise Lawrence, který má na svědomí film Dlouhý pochod. Úsvit sklizně se odehrává 40 let po prvním sequelu Balada o ptácích a hadech a do akce nastupuje fenomenální Ralph Fiennes. Co by prezident

0: jasnou, upoutávce varuje staronového mladého hrdinu Hamiche Abernyho, tedy tutéž postavu již v minulé dekádě stvárňoval Woody Harrelson. Všichni se tak noříme do extravagantní expozice jubilejních 50. hladových her, jimiž začíná nová, na oko barevná a vzrušující éra totality. Konfety explodují nad gladiátorskou arénou a na smrt se šikuje dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Čavec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
0: Není

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme

0: Okay. Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Tady jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
3: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.

až poletím jak alchymista do jiných vesmírů. Tak zastav mě a buď můj přístav jen pro mou loď a na míru. Namaluj mi, kam cesta vede, jinak se nevrátím. Musíš mi dát kousek sebe, já ho už nikdy nestrátím.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery. A také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na Rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz

Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá Rádio Kroměříž. Na seznamu světového dědictví UNESCO má Česká republika zapsáno 17 míst. Dalších 9 zápisů patří lidovým tradicím nehmotného kulturního dědictví. Česká republika usiluje o další rozšíření památek UNESCO. Ruční papírna ve Velkých Losinách byla založena na konci 16. století. Papírna ve Velkých Losinách spojuje jak výrobní činnost, tak i muzejní. Třeboňská rybniční soustava je síť staletých rybníků kolem Třeboně. Najdeme tady řadu památek po renesančních mistrech rybníkářích. Památky Velké Moravy, jako například slovanské hradiště v Mikulčicích, spolu se Slovenskem, které navrhuje kostel svaté Margity v Kopčanech, usiluje Česká republika o další zápis. Průmyslové památky v Ostravě také usilují o zápis. Jedná se o areál Dolních Vítkovic.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 000 na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříže začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: S létem a hezkým počasím přichází i opravy. Kroměříž připravuje rekonstrukci radniční věže na historické budově radnice na Velkém náměstí. Oprava zlepší technický stav věže, obnoví fasádu, kamene a kovové prvky, vnitřní prostory i systém pohonu a odbíjení věžních hodin. Práce také zvýší bezpečnost kolem radnice, protože odstraní riziko pádu omítky nebo kamenných částí. Rekonstrukce začne v červnu. Rekonstrukce začne v létě a skončit má až v červnu 2027.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Dobrý den, zákaznická linka Citroen.
4: Dobrý den, jedu v novém C5 Aircross a sedadla mě za jízdy masírují, nebo se mi to jen zdá?
3: Nezdá, pane, sedadla Citroen Advanced Comfort takhle opravdu fungují. Tak to už je dnes pátý. Sen? Ne. Realita. Nový Citroen C5 Aircross. Přijďte si ho vyzkoušet k prodejcům Citroen.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Rádio Kroměříž a megahity 90.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme s

0: Rokový žvanec s Lupem na Radiu Kroměříž.
1: Čau přátelé, je tady 19. hodina, čas rokového žvance začíná na vlnách Rádia Kroměříž. Vás zdraví Lupo a mými dnešními hosty jsou skvělá přerovská kapela Cameron. Dnes jsou tady všichni. Já už v jednom díle předešlém, už dávno, jsem tady měl zpěváka téhle kapely Vojtu Samka, ale teď jsou tady všichni, takže kluci, představíme se a já vás vítám v rokovém žvanci. Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj, my jsme Cameron, já jsem Vojta.
3: Ahoj, já jsem Erik.
4: Čau, já jsem Kuba.
5: Ahoj, já jsem Radek.
6: Čau a já jsem Franta.
1: Jak už jsem říkal, kluci přišli se svým novým CDčkem s názvem Ještě hořím a my si vybereme první písničku úvodní dnešní hodinky rokového žvance. Co pak to, kluci, bude?
2: Přátelé, první věc z našeho nového CDčka s názvem Ještě hořím bude Záletník, protože ten, který je všude mezi námi, dávejte si na něho bacha.

0: Dozněla nám skvělá skladba s názvem Záletník mých dnešních hostů kapely Cameron z jejich nového CDčka Ještě hořím, ale kluci, abych se vás zeptal vlastně, kde se tohle CDčko natáčelo.
1: Natáčeli jsme vlastně ve studiu u Ivoša Ledabila ze skupiny Argema v Uherském Hradišti, který vlastně samozřejmě zavítal i na náš křest. Jako kmotr CD.
0: Přednedávnem jsem tady v rokovém žvanci měl Jardu Macíčka, vlastně vašeho mentora, vaší kapely. S tím jsme se bavili o tom vašem novém CDčku, že vlastně tam dělal muziku Ivoš Ledabil, ale Jarda Macíček se vlastně na tom vašem CDčku teď novém podílal také, tak to bychom mohli trochu objasnit.
1: On se podílal tak, že vlastně nám to otextoval. Jo, takže vlastně Jarda nám napsal texty k té hudbě a zároveň vlastně Jarda byl na naštím křtu jako kmotr s Ivošem a myslím si, že si to jako užili tak, jak my všichni.
0: My si ovšem teď spolu s posluchači Rádia Kroměříž užijeme tu další písničku, kterou jste vybrali, která to je.
2: Bude to Hříšný nápad.
3: Na který právě chystáme i videoklip, to můžeme vlastně prozradit.

0: a 88,2 FM Uhersko Hradišťko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
3: Máme tu další vstup a v něm bych se trochu vrátil v čase. Tady bych udělal prostor pro jednu ze starších věcí, která je pro mne aspoň tou kameroňáckou hymnou. Myslím si, že tahle skladba chytí za srdce nejednu vaši faninku, vašeho fanouška. Dostala i mne a já si myslím, že tahle skvělá bomba musí dneska zaznít v rádiu Kroměříž.
4: Ano, ano, takhle teďka přichází skladba s názvem Křídla Tebna, na které jsme udělali klip, o kterém jsme se tady bavili, už mám pocit, že to bylo minulý rok. Ten klip se natáčel ve družstvě, jak to říct, kde jsme vlastně museli všechno narvat do jedné haly, co znamená auta, motorku, světla, kapelu, všechno, co se kolem toho děje. No a moje vzpomínka na tohle ten klip při natáčení, ještě dodneska mě bolí obě lítka z toho, jak jsem furt musel couvat s tou 350-kilovou motorkou, která vlastně není to jenom o jednom záběru, že? To se dělá minimálně 30krát, furt dokola. No a tlačte v sedě 350kg motorku na zpátečku. Takže Křídla Tebna.
5: Já bych ještě řekl k tomu klipu, vlastně byl to výborný zážitek a byla to sranda. Měli jsme vlastně, Vojta už teda řekl, že jsme měli pro nás takovou halu, kde jsme vlastně postavili nějakou tu stage, aby se to všecko krásně natočilo. Ale venku jsme postavili altán, 3x3 metry, zaplachtovaný. Já jsem dovezl dělo s plynem. Vytápili jsme to, protože byla tenkrát zima, jo, nebo bylo chladno.
4: Listopad.
5: Nějaký listopad. A

0: teď nám dozněla právě ta jedna z nejlepších, dle mého názoru, jedna z nejlepších skladeb kapely Cameron, mých dnešních hostů. Můj receptor dobré muziky je Husina a teď ji mám. Už mi to tady pár lidí vyčítalo, že tady mluvím furt o Husině, ale když mi stojí chlupy na rukou, tak to je dobré znamení, že ta skladba je výborná a Křídla temna je opravdu skvělá, jak pro mne, tak doufám, že i pro posluchače rádia Kroměříž. Ale já se teď zeptám toho jednoho z nejhlavnějších, Kuby, hokejisty kapely Cameron. Kdy vlastně Cameron vznikl, Kubo?
1: To jo, já bych chtěl ještě opravit bývalého hokejisty teda. Kapela Cameron vznikla v roce 2011 pro radost hrát, parta kamarádů, chtěli jsme začít dělat muziku, hrát zábavy, bavit lidi, kavrama, kabáty, olympik. A jak postupem času se to formovalo a teďka jsme tam, kde jsme a myslím, že jdem si za svým snem, takzvaně.
0: Jak jsme to tady minule s Jardou Macíčkem probírali, tak jsme se shodli na tom, že kapela Cameron má opravdu našlápnuto a s Jardou Macíčkem vlastně vám trošku nadržujeme, když to půjde i pomůžeme, ale v každém případě udělalo hodně to, že do kapely přibyl Vojta

0: Camek, už vyzrálý zpěvák, kterého uznává hodně muzikantů. Hodně kapel by ho chtělo za zpěváka, ale pojď nám něco říct k tomu, Vojto, ty.
1: A můj začátek v Cameronu byl malinko komplikovaný jenom kvůli tomu, že samozřejmě zpěvák tam byl to můj kamarád, nebo je do dneška. A navíc v kapele Cameron mám jakoby pouto rodiny, hrál tam vlastně s náma synovec, který tam teďka momentálně není, odešel do jiné kapely, ale ještě zůstává od mého švagra bráchy syn, který vlastně se tady tímhle sloganem proslavuje v celé naší republice. Jo, takže od mého švagra bráchy syn sedí vedle mě teďka, směje se mi, ale začátek, ano, jako bylo to lanaření jako na dlouhou trať, jako nebylo to jednoduchý v tom, že by mě oslovili a já do toho hned šel. Bylo to komplikované, trvalo to, možná se zmínil, že rok a půl.
2: To je, když jdeš ženskou na rande, prostě námluví,
1: než jsem se rozhoupal, tak to trvalo. A už to je teďka bude 8 let, Kuby?
2: To, tak teď mě překvapilo, teď jste mě nachytali, to je první něco, nevím. Ne, je to 8 let.
3: Mně se tady bylo teda, Jakuba se teda podíval na mě, aby ho já opravil, protože on vždycky opravuje mě, jo?
2: Asi to tak bude, ale bylo to, pamatuju si to, jezdil jsem k Vojtovi, řešili jsme, co by se hrálo a sepisovali se písničky a pak se udělal ten krok, no. Ale říkám, to je jak balit ženskou na rande, prostě. Neskočil do postele hned prostě, no, do té kampely.
0: Ale pojďme si už pustit další pecku z téhle skvělé desky s názvem Ještě hořím, co to bude teď?
2: Karma je zdarma.
0: K tomu to vlastně ještě videoklip není, že?
2: Samozřejmě ten videoklip, je to o financích, máme teďka v plánu jeden, co jsme se bavili, ten hříšný nápad a uvidíme, jak to půjde dál. Samozřejmě bychom chtěli natočit co nejvíc klipů a ke které písnice nebude videoklip, tak bychom chtěli udělat lyric video a zveřejnit to na YouTube, ať lidi si můžou vlastně zpívat, se můžou na to dívat někde na oslavách. Takže to je naše cesta, ale říkám, dneska sehnat sponzory a ta podpora, něco máme a děkujeme za to těm sponzorům, kteří nás podpořili už na křestu nebo na tvorbě CDčka a uvidíme, co bude dál.
0: Já si myslím, že ty sponzoři ještě přijdou a pro ty teď letí písnička Karma je zdarma. Příjemný poslech.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Je tu další vstup a mi dnešní hosté kapela Cameron mi snad teď odpoví na otázku, protože vím, že jste měli možnost zahrát si s Protem na pódiu, tak o tom bychom mohli teď požvanit.
2: Vlastně je to pár dní zpátky, co jsme odehráli s Proteusem vlastně společný koncert v Olomouci v S-klubu. A vlastně bylo to i minulý rok, jo, a já musím teda začít tím minulým rokem, kdy jsme vlastně přijeli, další kapela, tam byla ještě Jackers, a přijeli jsme a kluci, máte na to tady 15 minut, rychle se nachystejte, jo, tam nebylo místo, takže my jsme se tam nějakým způsobem naskládali, jo, my zase nemohli ani hnout. Letos teda, jo, když jsme přijeli, tak to místo teda bylo mnohem lepší. Jo, že jsme si tam mohli aj nějakým způsobem zatancovat, jo, a bylo to taky veselější. Ale jinak to bylo krásný, krásná atmosféra, Proteus, výborný chlap, jako výborní kluci celkově, celý tým, takže lidi byli spokojení, super.
3: Tomu Protovi, tak dostali jsme se tam samozřejmě velký poděkování všem fanouškům, kteří nám poslali vlastně hlasy, bez nich bychom se tam nedostali a jak říkal Radis, spousta zážitků, spousta nových kamarádů, ať už dřívější, co tam byla kapela Jackers nebo teďka Gatecrashers. Myslím, že super a rádi bychom si to určitě zopakovali zase někdy. No. Dostali se na ty velký pódia po boku takových kapel. A nejenom soutěží, ale už třeba normálně, že by si nás někdo tak pozval.
1: Kubo, to si píš, že si vás někdo pozve, ale ono to chce svůj čas, jako ještě dozrát ty písničky, které teď máte jako čerstvé, a my si teď jednu z těch písniček pustíme, která to bude.
3: Teď si dáme píseň Ještě hořím, k muziku dělal Ivo Žledabil a otextoval Jarda Macíček.

0: Další písnička z CDčka Ještě hořím kapely Cameron, kterou si v zápěti pustíme. Tak to už jsem slyšel, trochu mě to zarazilo, jestli máte dvě písně se stejným názvem, anebo je to úplně všechno jinak.
1: Tak vlastně my jsme v Raďce vydali v roce 2024 v prosinci a co bych řekl k té písnice, tak jo, že ta píseň vlastně měla ještě jiný text a jiný název. Teďka nevím, jak se to jmenovalo.
2: Kam jdou.
1: Vlastně my jsme to měli naspívaný, už to bylo nahraný ze studia, už to bylo zmasterovaný a ještě jsme se rozhodli udělat jiný text. Oslovili jsme vlastně Jardu Macíčka a ta píseň hodilo se prostě k tomu něco jiného. Cítili jsme to a ta změna přišla. Myslím si, že jsme udělali dobře, že jsme zvolili tenhle krok a že píseň se jmenuje Vrať se a má to text, jaký to má.

0: Je tady další vstup a jak jsme se tady s mými dnešními hosty kapelou Cameron bavili, tak oni taky zkusí můj oblíbený vstup ze života muzikantského, nějaký ten příběh. Tak kluci, pojďme do toho.
1: Přednedávne jsme jeli vlastně z koncertu a jedeme a z ničeho nic, kolik mohlo být, 1 hodina ráno, jo.
2: Diskotéka za náma.
1: A z ničeho nic, diskotéka za náma, jo, že majáky, a tak my už toho strašení, protože jezdíme do dávkou, která jako je ještě super, ale už tak jako za chvilku dojezdí a trošičku tam máme problém jakoby s kostrou, takže nám ty světla blikají jak na diskotece, takže zkrátka když zmáčknu brzdu, tak se rozsvítí u blinkry a na to asi ti policajti nedávno jako reagovali, tak nás zastavili, no a nějaká dechová zkouška, což samozřejmě vyšla jako pořádku a negativní. Kluci, ti policajti byli celkem jako fajn, že se tomu jako zasmáli. Hned jsme jim strčili CDčko do ruky, jakoby uplatek, jo, a byla sranda, jako, fakt jako vzpomínáme na to, byla sranda s něma, pokecali jsme, zároveň nás vlastně ještě nutili, aby jsme si hodili žádost, jakoby na policajta, s tím, že je jich málo a dostanou třeba nějaký odměny za nás, takže...
2: Ale tímto všim je zdravíme a... To asi to můžu říct, teďka už se nic nestane, ale vlastně máme dodávku vepředu pro 3, vzadu vlastně pro 3 a my jsme vepředu seděli 2 a vzadu jsme byli 4. A tak jak se to za náma rozsvítilo ta diskotéka, tak vlastně jsme tam se hádali, kdo rychle přeskočí.
1: No tak, takže jsem rychle přeskočil ze zadku do předku já, ani nevím, jak jsem to udělal, ale
2: s tím největším břichem, že?
3: Tak jak u toho mikrofonu
1: skáčete. No, ale zničil nic, prostě rychle jsem přeskočil dopředu, jo, takže bylo všechno v pořádku, vepředu 3, vzadu taky 3, otevřeli dveře a zeptali se kluci, a vy nemáte pásy? A Vojta říká, a musíme?
2: Ale bylo to dobrý, jako víc takových policajtů, jo? Člověk může narazit, jak se říká, na blbce a mohlo to dopadnout, jakože třeba by se nám ty prachy hodili pak na videoklip, že? Mě to bylo dražší.
0: Ovšem, než si pustíme tu další vaši písničku pro ty hodné policajty, tak bych se teď zeptal toho služebně nejmladšího basáka Franty, jak se dostal do kapely. Byla to složitá cesta nebo ne?
4: No, tak jelikož jsme tady u tebe, tak řeknu ten příběh celý. V podstatě ono to začalo tak, že já jsem četl jednu knížku a tam byl Because the Night od Springsteena. A já jsem to tak četl a říkal jsem si, tak sakra, tady někdo to zpíval u nás, že já říkal si kabaret, Cameron, nebo Cameron to byli. No, tak jsem si říkal Cameron, chodil jsem, jestli je nikdo nezná, jako na kolejích. A najednou na další den jsem jel na zkoušku a volal mi taťka, že no prosím tě, neznáš nějaký Cameron, co tady po tobě ptali, že jestli bys tam nechtěl hrát. Říkal, aha, teď jsem si zrovna něco zpíval, tak dej jim moje číslo. Je, tak následně už to šlo, jak to lidi znají, se mi zavolali, že tam byl tady bývalý hokejista nebo hokejista. Řekl mi, že ať přijdu na zkoušku, no, tak jsem přišel a zahráli jsme si, tam jsem ještě přišel v košilce, než mě zkazili, že? Nebo v košilce, také polokošilce. Nevím, tak dopadlo to tak, jak to dopadlo.
5: Takže vždycky se prezentuje tím, že když se ho někdo zeptá, jak přišel do kapely, tak prostě řekne, prostě mi zavolali.
4: No, ale tak je to pravda, prostě mi zavolali a já jsem přišel.
0: A pravda bude i to, že si pustíme další písničku kapely Cameron, která to bude teď.
5: Noc je dlouhá.

0: V další písnice, kterou si pustíme, a textu Jardy Macíčka si mohou posluchači najít jeden z příběhů Jacka Londona a o tom bychom teď mohli požvanit.
1: Tak v podstatě celá tahle písnička je o člověku, který je jakoby zavřený někde, tak chce být volný. To je v podstatě i o té knížce, z té knížky přímo námět.
0: A můžeme požvanit ještě o tom, že k tomu je vlastně i videoklip.
2: Dobře, takže vlastně ten videoklip na naši píseň Tulák po hvězdách není náma hraný, ale je to nějak editorovaný, bych tak řekl asi. A ten hlavní účinkující, který je tam vlastně zavřený v té věznici, tak je hodně podobný našemu zpěvákovi Vojtovi. Takže jsme si prvně mysleli, že udělal nějakou takovou, že to natáčel prakticky, abych to řekl takhle, že to natáčel a ani jsme se o tom nedozvěděli, že nám ani neřekl, jo. Ale nakonec jsme zjistili, že to není on, že mu je fakt jenom dost podobný.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Další věc, kterou si pustíme, má své poselství a o tom už více mý dnešní hosté.
2: Takže další věc má krásný název Už v tom nejsem sám. Tahle ta věc má možná ještě jiný směr než Vrať se jako taková. Vrať se má sílu emoční a Už v tom nejsem sám má sílu životní. Je to víceméně o životě a hlavně o našem kamarádovi, který nás bohužel opustil v minulém roce. A tahle ta věc bude vždy pro něho. I vlastně CDčko s názvem Ještě hořím.
3: Já bych ještě teda řekl k tomu CDčku vlastně, protože Vojta tady zmínil toho našeho kamaráda, který vlastně odešel. A byl to kamarád, který nás podporoval, věřil nám a trávil s náma čas vlastně na zkušebně. Byly to příjemné chvíle, pak už to bylo takový těžší s jeho zdravím a proto jsme mu vlastně udělali tady tuhle památku a tuhle písničku vlastně vždycky věnujeme mu.
4: Pecová fotka je vlastně v obalu CDčka a když se zvedne to CDčko, tak tam je prostě jeho fotka, že na památku a jak říkal jeho slovo, no, takže tak.
3: Takže pro našeho Pecika.

0: Do konce dnešního dílu s kapelou Cameron nám zbývá nějakých 10 minut, písničky mají 7 minut, tak teď v rychlovce píseň Touha.
1: Takže skladba Touha, vlastně to byla naše, asi bych řekl, první taková tvrdší věc do dneška, nebo prakticky, když to vezmu z toho alba, mám asi možná nejradši, protože je taková, hodně se s ní ztotožňuju. Co bych o ní řekl, no tak text jsme si vlastně psali sami, to jsme vymýšleli ve studiu u Ivo Šeleda byla, protože něco tam bylo, nějaká kostra, ale nějak to asi nedávalo úplně smysl. No a tak jsme to, jak se říká, už lámali až za 5 minut 12. No, já si myslím, že dobrý, jako že se to povedlo, jest to sedlo, jak se říká, na prdel. A dobrý, jako fakt za mě asi super.

0: Jako vždycky je mi to moc líto, když rokový žvanec končí a já se s hosty loučím. Dnes jsou to kapela Cameron, kteří přišli v plném počtu, vlastně celá kapela, za což vám kluci moc krát děkuji. Do rockerské žákovské knížky vám dávám jedničku s hvězdičkou, která vám vlastně právoplatně náleží, za muziku, za všechno to povídání. Kluci, moc krát děkuji.
1: Děkuji moc.
2: Děkujeme moc krát.
1: Děkuji všem posluchačům a poslouchejte Cameron a hlavně Rádio Kroměříž.
0: Ještě nám zbývá trochu času uvést tu poslední písničku na dobrou bezbolestnou noc pro všechny posluchače rockového žvance na vlnách Rádia Kroměříž.
2: Takže asi můžu to uvíct já, že jo, jestli to nikomu nebude vadit. My pracovním názvem říkáme, že to je punkovka, protože ona je sama o sobě takový punkový styl. No a co víc o tom? Já nevím. Radio třeba? Nebo Vojto?
1: Všechno, co mám, je o životě, o tom, že vlastně chlap celý život uhání nebo chce ženu. Té ženě to je pořád málo. Chceme samozřejmě být s ženou na celý život, ale bohužel to nebývá pravidlem a teďka vlastně v této době to je vlastně pravidlo spíš, že nevydržíš s jednou ženou. Takže i když chlap se snaží dávat a investovat všechnu sílu, energii a čas do jedné ženy, tak je to stejně málo. Všechno, co mám.
0: Určitě je to pravda, ale teď bych ještě vzpomněl nějaký ty vaše stránky, nějakou tu reklamu, kde vás posluchači rokového žvance mohou slyšet, vidět a tak dále.
3: Poslouchat nás můžete na všech streamovacích platformách a najdete nás na www.cameron.cz. A nebo nás můžete sledovat na YouTube kanále Cameron Oficiál.
0: Kluci, ještě jednou moc krát díky a všem posluchačům na dobrou bezbolestnou noc, teda posíláme písem Všechno, co mám, naslyšenou.
1: Děkujeme ti, Lupo, a zase někdy ahoj.
4: Čau.
1: Čau.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery. A také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 tisíce na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu Prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
2: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
3: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
4: Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na Info Express na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery. A také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňová a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska. Přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádio.

0: Blockbusterová teenagerská série Hunger Games, v níž Jennifer Lawrence jako neohrožená Katniss Everdeenová v dystopické budoucnosti bojuje v každoročním sledovaném klání na život a na smrt, nazbírala v letech 2012 až 2015 4 díly. A od 19. listopadu nás v kinech čeká druhý prequel s názvem Hunger Games – Úsvit sklizně. Adaptace dalšího románu Susan Collins v režii Francise Lawrence, který má na svědomí film Dlouhý pochod. Úsvit sklizně se odehrává 40 let po prvním sequelu Balada o ptácích a hadech a do akce nastupuje fenomenální Ralph Fiennes. Co by prezident Snow upoutávce varuje staronového mladého hrdinu Haymitche Abernethyho, tedy tutéž postavu již v minulé dekádě stvárňoval Woody Harrelson. Všichni se tak noříme do extravagantní expozice jubilejních 50. hladových her, jimiž začíná nová, na oko barevná a vzrušující éra totality. Konfety explodují nad gladiátorskou arénou a na smrt se šikuje dvojnásobný počet rekrutů z 12 krajů. Rozpočet filmu údajně přesáhl 150 milionů dolarů a jde o blockbuster, který i se svým obsazením sahá letošním obrům, jako je Odyssea či Duna 3, minimálně po ramena. Ale jestli dosáhne své velikosti i kvalitou, zjistíme až 19. listopadu.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlku v zádech i ovce.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na InfoExpress. Mnoho škol v Kroměříži se dočká rekonstrukcí. Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu a Zlínský kraj, tam ještě zůstaneme, rozdělí rekordní 100 000 na odbornou péči o památky. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříže začne o letních prázdninách modernizace části školní kuchyně a jídelny v základní škole Slovan. Práce se zaměří hlavně na mytí nádobí, výdej jídel i technické rozvody vody, elektřiny a vzduchotechniky. Součástí úprav budou také nová výdejní okna a stavební úpravy interiéru. Hotovo má být do 15. srpna. A v Kroměříži u školy ještě zůstaneme. Vzniknou tady totiž na základní škole nové odborné učebny, konkrétně na škole Zámoraví. Město staví nevyužívaný školnický byt a dílnu na moderní výukové prostory, včetně počítačové učebny. Stavební práce začnou po skončení školního roku na konci června. Hotovo má být nejpozději do 24. srpna.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj obhájil druhé místo v celostátním indexu prosperity regionu. Hodnocení porovnává kvalitu života, ekonomiku, zdravotní péči, vzdělávání i občanskou vybavenost napříč republikou. Kraj uspěl hlavně v dostupnosti zdravotní péče, kde obsadil první místo. V první desítce mezi městy se umístily také Luhačovice, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí rekordních 598 tisíc korun na odbornou péči o památky. Peníze podpoří 7 projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví a popularizaci historie regionu. Dotace zamíří například na dokument o obnově křížové cesty v Kvasicích, průzkum historické budovy pošty v Luhačovicích nebo na vzdělávací program o památkách Valašska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Na seznamu světového dědictví UNESCO má Česká republika zapsáno 17 míst. Dalších 9 zápisů patří lidovým tradicím nehmotného kulturního dědictví. Česká republika usiluje o další rozšíření památek UNESCO. Ruční papírna ve Velkých Losinách byla založena na konci 16. století. Papírna ve Velkých Losinách spojuje jak výrobní činnost, tak i muzejní. Třeboňská rybniční soustava je síť staletých rybníků kolem Třeboně. Najdeme tady řadu památek po renesančních mistrech rybníkářích. Památky Velké Moravy, jako například slovanské hradiště v Mikulčicích, spolu se Slovenskem, které navrhuje kostel svaté Margity v Kopčanech, usiluje Česká republika o další zápis. Průmyslové památky v Ostravě také usilují o zápis. Jedná se o areál Dolních Vítkovic.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádio Kroměříž. Přibudou v Kroměříži nové podzemní kontejnery a také skončila první etapa modernizace technického areálu a podíváme se na investice za minulý rok. To vše se bude týkat Kroměříže, ale i další informace nejen z našeho regionu. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži přibudou nové podzemní kontejnery v ulicích Chropinská, Třasoňova a Sokolovská. Méně klasických plastových kontejnerů nahradí větší kapacita a upravenější vzhled veřejného prostoru. Ve vybraných místech se navíc uvolní místo třeba na parkování. Vybudováno bude celkem 13 kusů polopodzemních kontejnerů a z ulic budou staženy zhruba 20 stávajících plastových kontejnerů. Práce by měly být hotovy nejpozději do poloviny září letošního roku.
0: Kroměřížsko.
1: V Kroměříži skončila první etapa modernizace technického areálu v Kaplanově ulici. Opravy přinesly zateplení budov, nové vybavení a také fotovoltaické panely, které mají snížit spotřebu energie. Součástí další etapy bude zázemí pro elektrobusy a nová dobíjecí místa pro městskou dopravu. Město postupně obnovuje vozový park MHD a rozšiřuje provoz elektrovozidel.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž loni investovala přes 237 milionů korun a letos plánuje rekordních více než 343 milionů. Nejvíc peněz šlo do opravy plaveckého bazénu, úprav okolí knihovny, nové cyklostezky do postoupek, parkovišť nebo nákupu budovy na Slovanském náměstí. Město investovalo také do domova pro seniory, školních budov, hřišť, zastávek MHD, koupaliště Bajda nebo nových odpadkových košů v centru. Letos mají pokračovat další velké projekty a modernizace po celém městě.
0: Zlínsko.
1: Do Zlínského kraje přijelo letos více turistů než v loni a výrazně roste hlavně počet zahraničních návštěvníků. Nejvíc hostů tradičně dorazilo ze Slovenska, přibyli ale také turisté z Polska, Německa nebo Rakouska. Návštěvníci v regionu tráví více času a roste zájem o lázeňství, gastronomii i aktivní turistiku. Dobrá čísla hlásí i Kroměříž a další turisty.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: I na Zlínsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Jsou miliony důvodů, proč měl bych zůstat. A další miliony, proč měl bych jít.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Mám prostě o